se davije, a celý žejí se ve Vltavě, jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima,

0: Radio Burgenland Musikmosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.
1: Slyšte lidi! Kam nás to táhne nejvíce? No přece k muzice. Že nejenom chlebem živ je člověk. To se ví už spoustu let. Jak ke chlebu sůl a k žilám krev, tak k životu patří hudba a zpěv. A že muzika dovede zahánět nudu, na to vemte jed! Je na čase v tanci si protáhnout klouby. Všem je háček. Není vždycky hudba jako hudba. Sem tam se troubí i na polnice. Ale dokud náš zpěv bude slyšet více,

že sotva 30 roků mám, to přece ještě spočítám. Ty sedmiláři, jen koukni, to je rodnej list, tak nasaď brýle a zkus číst, než to přečteš rovnou zmiz, kam patříš stáří.

na všechno, ať se podíváš, už strašně dlouho v sobě máš své vlastní stáří.

0: První letní hudební mozaika s českými písničkami pro dnešek už pomalu končí. Doufám, že vám náš výběr hitů zpříjemnil začátek prázdnin a přinesl k vám domů tu pravou letní pohodu. Na vlnách Rádia Burgenland sice s českou hudbou za malou chvíli končíme, ale naše společné vysílání plné pestrých kultur pokračuje dál. Příští týden ve středu v tomto čase se můžete těšit na program dalších dvou národnostních menšin, které do večerního vysílání přinesou zase trochu jiné melodie. U české hudební mozaiky se společně sejdeme opět ve středu 22. července od 8. hodiny večer. Krásný zbytek středečního večera a příjemné červencové dny plné odpočinku a zaslouženého osvěžení vám přeje od mikrofonu Pavla Rašnerová. Naslyšenou.
1: Radio Burgenland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.